0: Tminic gur chiapas gur van mise dúsáidtí mai leiscéal. Gacháid a chuas, chula, gan áhras tugamíad an deist a bhaná bheith páirteach. Nach sampla dá le héadí Simón Véal. Ó 1974 gan 1979 bhí sí na Harris Lainte sa rank fis dúir na bríomhairí Jacques Chirac agus Raymond Bach. Sa fosan bhuaig sí dhá chlí cheannrádaíocha chun cín. Leis an géad cheann in 1974 dena gan riginúint níos in reachtana. Leis an dara cheann in 1975 fágad go raibh an ginmhilleadh dleathach sa rank. Bhíchéistí sanna raibh conspóid íochfar buintlé agus a dág go díirí ag únsathe géire ar Véal. Den aon an óláin san dascar dlí as a dinge bhailteacht, dlí a cheiliúrtar ó thin mai dheolar a thionnachar a cheart an amán. Ní thug an éon bhean fé ginmhilleadh le glundar ina crí. Ní gá ach éisteach le maná. Is tragáid a bhíonn sa ón agóní. Is tragáid a bhíonn sa ón agóní agus is tragáid a bheith ón agóní. Ach ba bhóna san teannachar Simón Véal. In 1976 thug sí cosca chaitheamh tabach in áit na poiblí áirithe isteach, agus thug sí aige riachtanais cuairim sláinte i gceantar thuaithe. Sí an árap an dóchas don dul chun cín. In 1979 nuair ceapag Simón Véal mai an chéad bhean uachtarán ar Phailimint na Háirpe, bhí an árap fós a tachuaidh féin tar éis sciúr se an chogaig. Bócháid thuntas a chiombalachí. Bhí Benón Frank a tháinig slán ón Ile Lasca agus a chreidin san éantacht, i gceannas ar Institúid Ghaonlathach Nua Hoffa a raibh sé gceist le cór thar teorainneacha a chothú as i chinntú nach dáilocht tubaistí na staire an Athuair. Bhí an árpa hatógant agus ag féchant ar bhacha gceist le bheith ina mórráin éantathe tar éis na mlíonta fada do dheilt agus scrios. Ní hamháin gur bhí Simón Véal an chéad bhean a bhí ag gceannas ar Institúid do chuid néantais árpaig. Ach bí an chéad uachtarán ar Phailimint na Háirpe ina raibh fisirí ar bhíad na vótálathe seachas na Parliamentary náisiúnta a thug a díreach iad. Agus bhí si a gríláir an athraithe san na dro an den leis. De linga uachtaránachta bí an chéad bhean ar brunag an gradam mórlará dúir Charlemagne orthu. Tar éis a uachtaránachta bhí si an leas cathíolach agus an san na cathíolach ar an grúpa liberálach sa Phailimint, rud a léirig a dúfracht le chuis na Háirpe a ríist. Níor cheart daine going darúdaí ina bhríomh go bhéadach sé táluint lá éigeint go mé mísne ar na daine a bheith fé chois. In éidir nócha ceapag Simón Véal mar chuilta do chuiste sealdach na Parlamente am aheantó na Gearmáine. Chuir a taithí go mór le hobar an chuiste san. Mar chuine tháinig sláán as an Ile Lasca, iarrócht do bhan do chuid Phailimint na Háirpe, agus bean ar caile go tuismitheoirí agus a drathar a gompa Gaving, chabhaigh go dácha ana fearsanta leis an brosas. Bé a creduint go raibh árap éantathe ríthátach an cogad domhanda eile a chosc a bhuanlaigh an dúthracht a bhí acé i le éantacht na Háirpe. In ainn gach ar chail sí le ling an chogaig ní raibh aon olcacha don Ghearmáin. Ina áid san bhí sí páirteach sa chine a aontú na Ghearmáine a úsáid mar chlí chun cadmhamh agus éantacht a spreaga idir láir agus iarthar na Háirpe. Spreag an chuiste san am aontú na Ghearmáine rá chógáil idir rialtais, cean amháin fé aontas polaitiúil, agus ceann eile fé aontasach na míochas ar go díochta. Mar chlosú ar an dara cógáil tháil a crinú mullaigh Maastricht ag deireadh 1901, áitear aontaíod cur a bhfeidhm chonra Maastricht, an chonra linn ar bunaíodh an taontas. Mórochtar an Phailimint na Háirpe, chun síos an aontas, feachtasóir gona an rith hermítachais, agus cosantóir cheart an amán. Tá teachtaracht féhaná agus féin bhrithemítachas fós ábharthe sa látá na bhán. Is mar sinna leabhar Antonio Tajani iarrochtar an Phailimint na Háirpe fuaí. Cailleadh Simón Véal ina tuig féin ar an druchúlád bhí an bheitheamh 2016 agus i néimlíon héas 8 díis. Go dtí deireadh saol thrid siar san na siocháine, na haonteachta agus chearta an duine. Dhéan sí tuairimí polaitiúile, ideolaíochtaí agus tíortha éagsúla a thuairt le chéile. Go dtí an látá na bhán is léirúí ar bhanna an aontais Háirpeig, aontaithe san éagsúlacht. Sé Europarl Radio, Radio Gréasáin Phailimint na Háirpe a chur an podcraile sa de láthair.
1: I Europaparlamentet er der folk med en jobtitel, som godt kan virke lidt gammeldags. Det drejer sig om kvæstorerne. Siger det der noget? Hvis ikke, er det ikke så mærkeligt. Man hører nemlig ikke så tit om kvæstorerne. Ikke desto mindre er de meget vigtige for, at Europaparlamentet kan fungere optimalt. Der er 5 kvæstorer i præsidiet, som vi talte om i en tidligere episode i denne serie. Tilsammen udgør de kvæstorkollegiet. Det mødes cirka en gang om måneden i forbindelse med parlamentets plenarmøder. Kvæstorkollegiet har ansvaret for de administrative og finansielle anliggender, som direkte vedrører parlamentsmedlemmerne og deres arbejdsvilkår. Det beskæftiger sig for eksempel med lægetjenesten, transport, indretning af kontorer, praktikanter og sprogkurser. Kort sagt alt, hvad der direkte vedrører parlamentsmedlemmerne. Ved parlamentets åben husarrangement i maj 2024 forklarede den daværende første kvæster Anne Sander det sådan her. Vi er helt grundlæggende 5 valgte repræsentanter, der har til opgave at sørge for, at Europaparlamentets maskinrum fungerer. Det betyder, at vi tager os af reglerne for adgang og drift, forplejningen og parlamentsmedlemmernes økonomiske rettigheder. Udover at holde hjulene i gang i parlamentet, er vi også en slags fagforening for parlamentsmedlemmerne. Vi repræsenterer dem. Når der er noget, der ikke rigtig fungerer her i parlamentet, kan medlemmerne gå til kvæstorerne. Vi hjælper dem for eksempel med kontakten til administrationen. Når parlamentet har valgt sin formand og 14 næstformænd, er det tid til at vælge kvæstorerne. De vælges i en hemmelig afstemning, som foregår i op til 3 runder. Der kræves et absolut flertal af de afgivende stemmer, hvis man skal vinde i en af de 2 første runder. I den tredje og sidste runde er et simpelt flertal nok til at sikre en sejren. Med absolut flertal menes der halvdelen af de afgivende stemmer plus 1. Et simpelt flertal er ganske enkelt, når en kandidat har fået flere stemmer end de andre. Og hvordan bliver man så kandidat til en post som kvæster? Kandidaterne kan foreslås enten af de politiske grupper eller af mindst 40 parlamentsmedlemmer. Kvæstorerne vælges for en periode på 2,5 år, nøjagtigt som parlamentets formand. I parlamentets præsidium har de en rådgivende rolle. Det vil sige, at de rådgiver præsidiet uden selv at kunne deltage i afstemningerne. De kan dog godt foreslå ændringer eller omskrivninger af de regler, som præsidiet har vedtaget. Endelig skal kvæstorerne være klar til at svare på spørgsmål fra parlamentsmedlemmerne. De har nemlig mulighed for at spørge ind til det arbejde, som kvæstorerne udfører. Hvis du vil vide, hvem der sidder i kvæstorkollegiet, kan du finde listen med medlemmer og deres ansvarsområder på parlamentets hjemmeside. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcasts på Europarl Radio.
0: Ik derer vi af brøn for at være kærer, vi næs måne og kæd for en million dinar for den kvinde af så tid gehegentog med jævla gjerla noint, kvindelig thi, foregen og sårige af kjartan dinne. I sådan en nation og næs måne dinne og vejen af skak næner af sjaske. Den næs måne 83 million dæden i en mask. Den 1 million dine gans stat en mask og med at jul tid nationtog døjf. Níl vachtan ag na dhéna san ar chearta banúscha a bhfuil a dachas, cuairim sláinte, fostíocht agus siúrse glúisiúchta. Tá bhí géistúcht le ag áidú an chaidáin reachtaíocht níos fearr. Sa fud creála sa féachamid ar ragart an éantais ar chéarchéime na déanúla. Beigean de 10 milliún duine tithe ó chugaí agus éigeandálaí ar roiide le bliana nuas, agus beidh an scéal sanna dul an olcas. Tá 120 milliún duine asáite ar fad na cruinne anois de réir an tuarascála is déanaí ó gníomhaireacht diaidnithe na náisiún aontaithe. Is ionann an líon san duine agus déanra na seapáine geol leis. Gan trácht a chéir na 100 bhliana den bhliain 2024, agus go leor cuinlachtaí reatha dul an olcas in áit na bhfuil an Ucráin, stráic a Gaza, an Tíria agus an Túdáin, bhí ar na milliún duine mai le agant. Tag an thart ar thuair a scach ceathair a sáitithe ó thiarthe ina gná chuid den saol iad éifeachtaí an athraithe ar roide. Bhain an méadúas mór líon na nína a sáitithe le duine raibharthe tithe ó cuinlacht agus a danann dír féin. Tá níos mó na 68 milliún duine a sáitithe na dír féin. Siad san reintas na dine asáitithe is lochalí ar daun. Gaminic bíon siad sáinithe i gceanta chuinlachta i ainsearacha agus ní bíon siad an aon áit hófáilte a bhaint amach. Bhead ag lian na níadnathe agus na níine eile bhfuil cosint siad ná siúnta de dhí orthe go 3.4 milún. Is dine iad díadnathe atá ar tithe ó chuinlachtaí gearla nóint agus sárathe ar cheart an duine agus a rasnig teorin go tír eile. Is dine iad ar a thóir tearman a heth ó na dír hionscnamh agus dhéon iarratas ar tharman na dír eile, a chu tá fós a fanóint ar fró seáil an éilimh.
2: Ní aithná for gach iarrthóir tarman má iad ní, ach ba iarrthóir tarman éanúí gach diad ní ar dús. Is ceantas na dúthlainis mód an éantas orpach I gairchéim na níadnathe. Tá sásri agus clor fhainú chaine ag súileg an éantas, ar bes aindóibh daling lech le fhaib na imarca agus tarman. Tá cíon na clor fhainú chaine san le bailstáit an éantas in an iarrachtaí chun shreua imarca a bhan istú, imarcaig agus díadna a lánfáirtú, agus slándáil tóran a ausú. Si an cistrum harman imarca agus lánfáirtíocht príomh clor mhainú chaine an éantas don imarca agus tarman. Sé is ein den kiiste san takú le bellstait an entas féosachar a choris tarman dalí glacha agus proses cosanta idirnáisiúnta, agus lánfáirtú dína nachnáisiúnig den entas iad sa tachí a chorchan cín. Cúrin an kiiste takíochta fáil chomad a bellstait an entas a ta féhrú, rud a ausí an agamas líon áard imarcoch agus iarrthóirí tarman a bhanistú, agus a éascí an fila imarcoch chun a dírtha tionsnamh go déanúil agus le dínat. I lár bhí an bheith feheith ceair gleach an comisiún orpach an plán chur chun féim a chuitan den cóthá grú maidir le himarcha agus tarman. Tá sé mar aim leis i chinú go dúchaigh na rialacha nua tarman agus imarcha tug agus staach leis an cóthá grú a bhaim fear lár bhí an bheith feheith sé. Fé dhearra feheith ceair ní mór de thíth an éantas plán na náisiúnta chur chun féim a dhearra ina sonrófar an slí ina gcuras siad na rialacha san i bhaim. Tá debríomh cinné sa phlán chuitan chur chun féime. Ina measc, tá cócháras faisnéise imarcha agus tarman chun na rialacha nua dlúfáirtíochta agus freagrachta a chur a bhaim ar fad bhealstáit an éantas. Córas chun banistú a dhéanamh ar heachtaisteach na rialta daoine nach náisiúnaigh den éantas iad. Nós na meachta tarman níos éifeacht túla, agus caidáin mharachtá le lárchóthanacha díra tasáirí. Bhol an comisiún orpach an cóthá grú maidir le himeacha agus tarman i mí bhanfóir feithe feithe, agus ghlach parlament na hárpa agus an chóirla é a bheitthe feithe ceathair. Is cur chuig a éantathe de chud nénta sé chun an imarcha bhanistú go cofram agus go hinmhuainethe. Sé is aindó dlúfáirtíocht de chinú a meas féilstáit an éantas, cinntuachta a láthair, agus ceart a banúsacha daoine nua thagtha a chosant. Léiríonn na tionsnamh san go léir chur chuig a cuimseoch an éantas a le imarcha agus tarman, ina sa láthraítear fórathint láthraach, agus réitigh ad termcha tá díorathe ar lánfáirtú agus cór chothú. Mar sin féin tá sé táchtta cuiinemh ghfuil na bartais agus cistí san go léir bunathir íorscéalta déana. Díine éanaar agus taiile gotá lerug sábháilteachta, cósaíochta agus deise séile atógant. Ní hé nach chuil a geisle tionsna bhanéantais ach figúí agus bartais a bháin. Tá díorthe dhifriocht na thuil a bhaintemach is sé an aine san chomá. Féidir éisteacht a tilipod chéaltaí ar Europarl Radio, Radio Gréasáin Parliament na Hárpa.
3: Alexej Navalny obdržel Sacharovovu cenu Evropského parlamentu za svobodu myšlení za rok 2021. Toto ocenění nese jméno sovětského fyzika a politického disidenta Andreje Sacharova. Evropský parlament ji už od roku 1988 uděluje jednotlivcům a organizacím hájícím lidská práva a základní svobody. Alexej Navalny zemřel 16. února 2024 za nevyjasněných okolností ve vzdálené trestanecké kolonii za Polárním kruhem. Byl nejvýraznějším hlasem ruské opozice a proslul tím, že odhaloval korupci a byl nelítostným kritikem prezidenta Vladimira Putina. Alexej Navalny se narodil v roce 1976. Působil jako právník, bloger a politický aktivista. Mezinárodní pozornost získal díky řadě svých činností. Pořádal například demonstrace proti ruské vládě, kandidoval na úřad prezidenta a prosazoval protikorupční reformy. Byl také nelítostným kritikem Putinovy politiky. Navalny byl zatčen po svém návratu do Ruska v polovině ledna 2021. Předtím se v zahraničí zotavoval po otravě nervově paralytickou látkou Novičok. Od srpna do září 2020 strávil Navalny více než měsíc v berlínské fakultní nemocnici, kde byl po většinu doby v intenzivní péči. pozotavení si vysledoval lidi, kteří se podle něj na jeho otravě podíleli. Okolnosti si následně sám zjistil, když pod falešnou identitou zatelefonoval agentovi tajné služby, od kterého informace vyzvěděl. Navalný obvinil ruskou vládu, ale ta vše popřela. V říjnu téhož roku na druhém plenárním zasedání oznámil Evropský parlament rozhodnutí konference předsedů a vůdců politických skupin, že laureátem Sacharovovy ceny za svobodu myšlení za rok 2021 bude právě Alexej Navalný. Místo předsedkyně Evropského parlamentu Heidi Hautalová při této příležitosti prohlásila. Alexej Navalný prokázal velkou odvahu ve svých pokusech obnovit svobodu pro ruské občany. Po mnoho let bojoval za lidská práva a základní svobody ve své zemi. Toho stálo nejenom jeho vlastní svobodu, ale téměř i život. Jménem Evropského parlamentu vyzývám k jeho okamžitému a bezpodmínečnému propuštění. Tehdejší předseda Evropského parlamentu David Sassoli při slavnostním předávání cen v prosinci 2021 dodal.
4: Questo premio Sacharov oggi.
3: Udělením Sacharovovy ceny Alexeji Navalnému zdůrazňuje Evropský parlament, že vyzývá k jeho okamžitému a bezpodmínečnému propuštění.
4: Il rilascio immediato e incondizionato di Alexei Navalny.
3: Tato výzva zůstala bez vyslyšení, stejně jako další apely, které Evropská unie adresovala Rusku. Navalný, který byl původně vězněn ve Vladimirské oblasti východně od Moskvy, byl v prosinci roku 2023 převezen do města Charb na Sibiři. V tamní trestanecké kolonii si odpikával 19-letý trest za obvinění, která byla obecně považována za politicky motivovaná. Dne 16. února zde byl nalezen mrtvý. Dne 28. února, tedy jen 12 dnů po smrti Navalného, promluvila jeho manželka Julia Navalná k poslancům Evropského parlamentu ve Štrasburku. Plná emocí zdůraznila.
5: If you really want to defeat Putin, you have to become an innovator.
3: Pokud opravdu chcete Putina porazit, musíte být tvůrčí, nesmíte být nudní. Putin je šéfem organizované zločinecké skupiny. Vy i my ostatní musíme proti tomuto gengu bojovat. Politická inovace v této oblasti znamená, že se uplatní metody boje proti organizované trestné činnosti, nikoli metody politického soupeření. Žádné diplomatické nóty, ale vyšetřování finančních machinací. Žádná prohlášení vyjadřující obavy, ale pátrání po spojencích mafie ve vašich zemích, po skrytých právnicích a finančnicích, kteří pomáhají Putinovi a jeho přátelům skrýt peníze. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová řekla. Tato sněmovna a její členové co nejdůrazněji odsuzují jeho zabití. Je to zločin, který vyžaduje nezávislé mezinárodní vyšetřování. Světu se musí dostat spravedlnosti. Evropský parlament v usnesení důrazně odsoudil vraždu Alexeje Navalného a vyjádřil Julii Navalné plnou podporu v odhodlání pokračovat v její práci. Poslanci zdůraznili, že ruský lid nelze zaměňovat s válečným a autokratickým režimem Kremlu. Vyjádřili solidaritu se všemi osobami v Rusku i mimo něj, kteří navzdory brutálním represím a závažným osobním důsledkům i nadále hledají odvahu mluvit pravdu. Tento podcast je k dispozici ve všech 24 úředních jazycích Evropské unie a v ruštině. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.

0: On the 11th of July 1995, Bosnian Serb forces, led by General Radko Mladic, captured the town of Srebrenica in eastern Bosnia, which had been declared a UN safe area. In the days that followed, over 8,000 Muslims, mainly men and boys, were systematically murdered and buried in mass graves. In this episode of History and Facts, we will explore one of the most tragic events of the late 20th century, the Srebrenica genocide. We will provide an overview of the context of the war in former Yugoslavia, the events that took place in Srebrenica, and we'll also look at how this atrocity has been acknowledged and commemorated around the world.
1: The origins of the Srebrenica genocide can be traced back to the breakup of Yugoslavia in the early 1990s. Yugoslavia was a socialist federation made up of six republics: Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Macedonia, and Serbia. And it began to crumble after the death of its longtime leader, Josip Broz Tito, in 1980. Tito had managed to maintain a delicate balance among the different ethnic groups in Yugoslavia. However, after he died, nationalist sentiments and political instability increased. In 1991, Slovenia and Croatia declared independence, prompting a violent response from the Yugoslav People's Army, which was controlled predominantly by Serbs. The conflict soon spread to Bosnia and Herzegovina, which was the most ethnically diverse of the six republics, where Bosniaks, who were Bosnian Muslims, Croats and Serbs lived in close proximity. In 1992, Bosnia and Herzegovina declared independence, which led to a brutal and complex war involving multiple factions. The Bosnian Serbs, supported by the Serbian government and the Yugoslav People's Army, sought to create a Greater Serbia by ethnically cleansing non-Serbs from the areas under their control.
0: Srebrenica, a town in eastern Bosnia, became a symbol of the war's brutality. Declared a safe area by the United Nations in 1993, it was supposed to be free from armed attacks and hostile actions. Despite this, Bosnian Serb forces besieged the enclave, cutting off access to food, medical supplies, and humanitarian aid. By July 1995, the situation in Srebrenica had reached a breaking point. The town was filled with thousands of Bosniak refugees who had fled from surrounding areas. It was defenceless and suffering from severe shortages of basic necessities. And on the 11th of July 1995, Bosnian Serb forces, under the command of General Radko Mladic, captured Srebrenica. The Dutch UN peacekeeping battalion, which was stationed there, was unable to prevent the takeover. What followed was a systematic massacre of Bosniak men and boys, while women, children and the elderly were forcibly expelled from the area. Over the next few days, approximately 8,000 Bosniaks, predominantly men and boys, were executed in and around Srebrenica. The victims' bodies were buried in mass graves, and many of them were later exhumed and reburied in an attempt to hide the evidence of the genocide. Thousands of women, children and the elderly were forcibly deported, and between 20,000 and 50,000 women and girls suffered sexual violence.
1: The international community was slow to respond to the atrocities in Bosnia. The events in Srebrenica, however, shocked the world and highlighted the failures of the UN peacekeeping mission. In response, NATO launched airstrikes against Bosnian Serb positions, which eventually led to the Dayton Agreement in December 1995, bringing an end to the Bosnian War. The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, ICTY, was established to prosecute war crimes committed during the conflicts in the Balkans, in the former republics of Yugoslavia. In 2001, the ICTY ruled that the Srebrenica massacre constituted genocide, and several key figures, including Radko Mladic and Radovan Karadzic, were convicted for their roles in the atrocities.
0: In 2009, the European Parliament passed a resolution condemning the genocide at Srebrenica. Parliament commemorated the victims and expressed solidarity with their families, many of whom still do not know the fates of their relatives. The resolution called for the 11th of July to be recognised across the EU as a day of commemoration of the Srebrenica genocide, and it highlighted how important it is to acknowledge this atrocity in order to move towards justice and reconciliation. In 2015, the European Parliament further condemned the genocide with another resolution marking the 20th anniversary of the Srebrenica massacre. This resolution emphasised the need for political representatives in Bosnia and Herzegovina to acknowledge the past in order to work towards a better future. It stressed the importance of the work done by the ICTY and the need to accelerate the war crime trials. In July 2015, during the plenary session in Strasbourg, Commissioner for Digital Economy and Society Gunther Oettinger said,
2: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir, es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer.
1: We must also recognize that Europe and the world, including us, failed to do everything possible to protect the victims. The genocide of Srebrenica has left wounds and traces not only in the Balkans, but throughout Europe. It has left deep wounds in Bosnia and Herzegovina and continues to impose on us the moral obligation not to forget.
2: Und erlegt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
1: Parliament also called for educational and cultural programs to be developed in order to promote understanding of such atrocities and expressed its support for civil society organisations like the Association of Mothers of Srebrenica and Zepa Enclaves. Organisations of this kind played crucial roles in raising awareness and fostering reconciliation. These resolutions underscore the EU's commitment to preventing such crimes and promoting lasting peace and stability in the region. In recognition of the enormity of the Srebrenica tragedy, in 2024, the United Nations General Assembly adopted a resolution that made the 11th of July the International Day of Remembrance of the victims of the Srebrenica genocide. It serves as a day to honour the memory of the victims and to reaffirm the international community's commitment to preventing such atrocities in the future.
0: The Srebrenica genocide is truly one of the darkest chapters in recent history. The events that unfolded in July 1995 emphasise the devastating impact of ethnic conflict and the critical need for effective international intervention. The annual commemoration on the 11th of July is not only a tribute to the victims, but also a call to action for the world to stay vigilant against the atrocities of genocide and ethnic cleansing. It is a solemn reminder that the international community must uphold the principles of human rights and justice in order to stop history from repeating itself.
1: You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
3: Když přijde řeč na právní předpisy Evropské unie, často slýcháme složitá sousloví jako společná zemědělská politika, unijní rozpočet nebo zelená dohoda pro Evropu, která nám mohou znít vzdáleně. Většina právních předpisů Unie přitom přímo ovlivňuje každodenní život lidí ve městech i v regionech celé Evropy. Přesně proto existuje Evropský výbor regionů, aby reprezentoval zájmy měst a regionů napříč Evropskou unií.
4: Evropský výbor regionů poskytuje poradenství institucím Unie. Usiluje o to, aby evropští občané byli také součástí rozhodovacího procesu. Členové výboru berou v potaz potřeby a požadavky jednotlivých regionů a pomáhají jim uplatňovat právní předpisy na jejich úrovni. Výbor regionů například ve spolupráci s Evropskou komisí zveřejnil praktickou příručku s pokyny pro místní a regionální samosprávy, jak pracovat se zelenou dohodou pro Evropu. Evropská komise, Rada Evropské unie i Evropský parlament musí výbor požádat o jeho názor na všechny předpisy, které se mají nějak dotknout místní nebo regionální politiky. Jestliže s výborem potřebné záležitosti včas neskonzultují, může se obrátit na Soudní dvůr Evropské unie a své institucionální právo vymáhat. Kromě toho má výbor možnost se vyjádřit k jakémukoliv tématu, pokud se domnívá, že by mohlo mít negativní dopad na místní nebo regionální zájmy. Pokud by vás Soudní dvůr a jeho činnost zajímaly více dohloubky, neváhejte si poslechnout podcast Soudní dvůr Evropské unie, který pro vás vytvořil Evropský parlament v rámci série Z džungle žargonu.
3: Výbor regionů zřídila v roce 1992 Maastrichtská smlouva. Nově vzniklá instituce měla zastupovat regionální politiky ze všech koutů Unie a plnit funkci prostředníka mezi jejími orgány a občany. Poprvé výbor zasedal roku 1994 v Bruselu. Původně všechny jeho členy jmenovaly členské státy a jejich funkční období trvalo 4 roky. Složení výboru se ale změnilo po podepsání Niské smlouvy a v této podobě funguje dodnes. Členové v něm zasedají 5 let a na rozdíl od dřívějška musí nově zastávat také nějakou regionální nebo místní politickou funkci.
4: Výbor regionů se dnes skládá z celkem 329 členů, kteří se scházejí na plenárních zasedáních. Zde zastupují více než 92 000 obcí a 240 regionů z celé Unie. Členské země jsou ve výboru regionů zastoupeny v poměru k počtu obyvatel, podobně jako v Evropském parlamentu. A země s porovnatelným obyvatelstvem mají stejný počet křesel. Nejvíce zástupců mají například Německo, Francie a Itálie. Každou z nich zastupuje 24 členů. Naproti tomu Malta, nejmenší členská země, má svých zástupců pouze 5. Kypr a Lucembursko mají po 6. Systém tím pádem zohledňuje počet obyvatel, největší země ale nezískají příliš velkou převahu. Stejně jako v Evropském parlamentu se členové dělí do politických skupin a na 2,5 roku ze svých řad volí předsedu a místopředsedu. Ti poté s jednotlivými komisemi výboru regionů pracují na stanoviscích, zprávách a usneseních, o kterých se hlasuje na plenárních zasedáních.
3: Výbor ale není jen o velké politice. Snaží se také podporovat účast občanů v politickém životě na regionální, místní i individuální úrovni. Do různých průzkumů, konzultací nebo akcí se tak mohou zapojit regionální a místní samosprávy, občanská sdružení, nevládní organizace, odborníci, občanské společnosti i akademická obec. Jednou z takových akcí je Evropský týden regionů a měst, který se koná každý říjen v Bruselu a trvá 4 dny. Setkávají se tu politici, odborníci, podniky, finanční instituce i regionální a evropská sdružení. V průběhu akce pravidelně vystupuje okolo 1000 řečníků, kteří vedou diskuze o místních i regionálních předpisech v Unii. Výbor rovněž uděluje titul Evropského podnikatelsky zaměřeného regionu. Soutěže se mohou zúčastnit všechny regiony s politickými pravomocemi. Všechny evropské regiony i města tak mají příležitost získat ocenění za svou podnikatelskou politiku. Vítězové titul obdrží na 1 rok. V roce 2025 vyhráli Galicie ve Španělsku, Krapinsko-Zagorská župa v Chorvatsku a Mazovsko v Polsku. Výbor se také snaží do své činnosti angažovat začínající politiky a poskytuje jim odbornou přípravu šitou na míru. Zve je například na svá plenární zasedání a akce jako Evropský summit regionů a měst, kde se mohou setkávat se zahraničními starosty, regionálními lídry a poslanci Evropského parlamentu.
4: Evropský výbor regionů funguje jako most mezi institucemi Evropské unie a jejími občany. Dává hlas místním a regionálním orgánům, které jsou mnohem více v kontaktu se svými domácími komunitami. Brusel i Štrasburg se mnohým z nás mohou zdát jako vzdálené končiny, ale díky výboru regionů jsou nám téměř na dosah.
3: Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament.
5: Trčita na Soravu. Save the Sono le 11
6: e qualche minuto.
7: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
8: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.
9: Piod TTA, Mike Check, Tommaso alias Piotta, ascolta 6023. Bombo.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Il sogno con Antonella.
12: Di che cosa vi occupate?
11: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
12: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
11: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
12: E le pagine quindi sono nome?
11: Il sogno con Antonella.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: una sola voce. 6023.
1: Pro 10 zemí v srdci Evropy znamenal 1. květen 2004 opravdu hodně. Česko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko se připojili k Evropské unii. Tato slavnostní chvíle byla protchnutá atmosférou jednoty a neomezených možností. Pojďme si tento historický okamžik připomenout. Evropská unie se v průběhu své historie několikrát rozrostla o nové členské státy. V roce 2004 přijala 10 nových zemí. Počet členských států se tak vyšplhal na 25. A do budoucnosti se plánovalo rozšířit unii až na 30 členských zemí. Proč je toto rozšíření tak významné? Hlavně se jednalo o největší jednorázovou expanzi. Přidali se 3 bývalé sovětské republiky, Estonsko, Lotyšsko a Litva, 4 bývalé sovětské satelity, Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko, 1 bývalá jugoslávská republika, Slovinsko a 2 středomořské ostrovy, Kypr a Malta. Tyto země se vydaly na cestu k větší spolupráci, prosperitě a solidaritě. Při tomto rozšíření nešlo jen o čísla a počty. Znamenalo i změnu geopolitického prostředí, která nastavila směr budoucnosti Evropy pro příští generace. Hranice Evropské unie se posunuly na východ a upevnila se její pozice stabilizační síly v Evropě. Proč se tyto země chtěly stát členy Evropské unie? Pro mnoho z nich to byla možnost zaslíbit se demokracii a svobodě a chopit se příležitosti, kterou unie symbolizuje. Rozšíření následovalo po pádu komunistických režimů ve střední a východní Evropě, který těmto zemím umožnil přejít k demokracii a tržním hospodářství. Přechod z 15 na 25 členských států byl vyvrcholením dlouhého procesu přistoupení. Evropa, kterou po půl století rozdělovala železná opona a studená válka, se tak konečně znovu sjednotila. Rozšíření v roce 2004 také významně ovlivnilo oficiální unijní jazyky. Respektive můžeme říct, že jazyky znamenaly výzvu, jakou Evropa ještě nezažila. Počet úředních jazyků se zvýšil z 11 na 20. 9 novými jazyky byly estonština, maďarština, lotyština, litevština, maltština, polština, čeština, slovenština a slovinština. V Evropském parlamentu pro ně vzniklo 9 nových překladatelských oddělení. Stávající jazykoví odborníci se na zavádění nových jazyků začali připravovat už před rozšířením, kdy probíhala jednání o členství. Prošli opravdu intenzivními a rozsáhlými jazykovými kurzy. Rozšířený jazykový kalejdoskop se stal důkazem toho, že Unii skutečně záleží na inkluzivitě a rozmanitosti.

o 2 desetiletí dopředu, stále cítíme vliv, jaký toto rozšíření mělo na celou Evropu. Unie tehdy potvrdila svou úlohu majáku naděje, pokroku a spolupráce v neustále se měnícím světě. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.

0: Evropská unie v posledních letech zaznamenala rekordní počty žádostí o azyl. Jen za první polovinu roku 2024 podalo žádost přes 513 tisíc osob. Výraznou část z nich, celou třetinu, tvořily ženy a dívky. Má ale pohlaví žadatele na azylový proces nějaký vliv?
1: Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. Tématem dnešní epizody je genderový rozměr žádostí o azyl v EU.
0: Pojďme se nejdříve podívat na základní souvislosti. V kontextu mezinárodního práva se azyl řídí především Ženevskou úmluvou o uprchlících z roku 1951. Ta definuje uprchlíka jako osobu, která se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy z pronásledování z důvodů, jako je rasa, náboženství nebo národnost, příslušnost k určité společenské vrstvě nebo i zastávání určitých politických názorů. Hledisko genderu v definici chybí, což dělá uznávání práv žen v mezinárodním uprchlickém právu problematické. Přesto představuje Ženevská úmluva jako taková spolu s úmluvou o odstranění všech forem diskriminace žen a Istanbulskou úmluvou pevný mezinárodně právní rámec obrany a ochrany práv žen a dívek. A jak zohledňuje gender v azylovém řízení Evropská unie?
1: Evropská unie se vždy aktivně zasazovala o rovnost žen a mužů a bojovala proti diskriminaci na základě pohlaví a genderu. Vytvořila společný evropský azylový systém, postavený na právních normách, jež hledisko rovnosti pohlaví zohledňují. Patří mezi ně mimo jiné směrnice o podmínkách přiznání azylu, směrnice o azylovém řízení a směrnice o podmínkách přijímání žadatelů o azyl. Ty všechny zaručují zvláštní ochranu zranitelným osobám, tedy i ženám a dětem, a stanoví nejen, že řízení s lidmi žádajícími o azyl musí brát v potaz rovnost pohlaví, ale také, že rozhovory s nimi musí probíhat v podmínkách, jež jim umožní mluvit o pronásledování kvůli jejich genderové příslušnosti. Nesmí se jich proto účastnit rodinní příslušníci. Žadatelé, respektive žadatelky, si mohou vyžádat, aby pohovor vedla osoba stejného pohlaví. A posuzovatelé žádostí by měli být patřičně vyškolení v genderových otázkách nebo mít možnost obrátit se na odborníka. Veškerá řízení, při nichž se uplatňuje koncepce bezpečné třetí země či bezpečné země původu, musí brát ohled na to, že otázka pronásledování kvůli genderové příslušnosti je velmi komplexní. Mnoho osob může potřebovat zvláštní zacházení. Nejen proto, že byly vystaveny psychickému, fyzickému nebo sexuálnímu násilí, byly znásilněny nebo mučeny, ale i z důvodu, jako je jejich věk, postižení či nemoc. Takovým osobám by měla být poskytnuta pomoc a také čas, aby svůj nárok vysvětlili.
0: Důležitou roli v prosazení genderových aspektů v azylovém právu EU sehrál Soudní dvůr Evropské unie. Rozhodl například, že genderově podmíněné násilí zakládá nárok na udělení azylu a doplňkovou ochranu. Ženy, kterým hrozí pronásledování kvůli pohlaví, tak podle práva EU mohou žádat ochranu. To je obrovský krok vpřed, protože nejrůznější průzkumy ukazují, že v rozhodnutí opustit svou zemi hraje pohlaví významnou roli. Důvody, které vedou k migraci muže, nemusí být stejné jako důvody žen. Ženy ze své domovské země často utíkají kvůli nuceným sňatkům, domácímu násilí, znásilnění a dalším formám genderově podmíněného násilí. Týká se to zejména zemí, jako je Afghánistán, Bangladéš nebo Somálsko. V říjnu 2024 Soudní dvůr rozhodl, že systematická diskriminace afgánských žen ze strany Talibánu je formou perzekuce. Orgány v unijních zemích proto nemusí rozhodovat, zda afgánské ženě nebo dívce hrozí pronásledování, pokud se vrátí do své země. Přísné omezování ženských práv a svobod talibanským režimem je totiž všeobecně známé. Jinými slovy, vnitrostátní orgány nemusí takové žádosti posuzovat jednotlivě. Ovšem také mohou. Například Rakousko a Lucembursko již oznámili, že budou žádosti afgánských žen o azyl posuzovat individuálně i nadále.
1: Vezměme si ještě jeden příklad. V červnu 2024 Evropský soudní dvůr rozhodoval v případu dvou iráckých dívek, které v té době již 5 let žily v Nizozemsku a přijali tzv. Západní způsob života. S ním se pojí i víra v rovnost pohlaví. Otázkou bylo, jestli z nich tyto životní postoje a emancipovanost dělají příslušnice určité sociální skupiny, která by v jejich původní vlasti mohla čelit pronásledování. Soud nakonec prohlásil, že víra v rovnost žen a mužů skutečně je rysem, který určitou sociální skupinu definuje. Svým rozsudkem tak podtrhnul důležitost rovnosti pohlaví nejen co by základní evropské hodnoty, ale i v kontextu azylového práva. Případ navíc ukázal, že v azylovém procesu je třeba posuzovat i individuální okolnosti a zkušenosti žadatelů.
0: Oba příklady dokládají, že Evropská unie je odhodlaná nelehkou situaci žen a dívek v azylovém řízení řešit. Na tom, aby jejich práva byla plně chráněna a genderové hledisko se ve všech unijních zemích systematicky a čím dál lépe uplatňovalo, však ještě musíme pracovat. Tento podcast pro vás připravilo Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
2: Der Sacharow-Preis für geistige Freiheit 2025. Der inhaftierte Journalist Andrzej Poczobut aus Belarus und die inhaftierte Journalistin Mzia Amaglobeli aus Georgien erhalten den Sacharow-Preis für geistige Freiheit des Europäischen Parlaments 2025. Der Journalist, Essayist und Blogger Andrzej Poczobut gehört der polnischen Minderheit in Belarus an. Er ist bekannt für seine Kritik am Regime von Alexander Lukaschenka und gilt als Symbolfigur des Kampfs für Freiheit und Demokratie in dem Land. Nach seiner Festnahme im Jahr 2021 wurde er zu 8 Jahren Haft in einer Strafkolonie verurteilt. Das Parlament fordert immer wieder, dass er sofort und bedingungslos freigelassen wird. Mzia Amaglobeli ist eine georgische Journalistin, die mehrere Online-Medien leitet. Sie wurde 2025 wegen ihrer Teilnahme an einer regierungskritischen Demonstration festgenommen und aus politischen Gründen zu 2 Jahren Haft verurteilt. Mzia Amaglobeli ist die erste politische Gefangene in Georgien seit der Unabhängigkeit des Landes und eine Vorkämpferin für das Recht auf freie Meinungsäußerung. So ist sie zu der Symbolfigur der Protestbewegung in Georgien geworden, die für die Demokratie auf die Straße geht und sich seit der Wahl vom Oktober 2024 gegen das von der Regierungspartei Georgischer Traum errichtete Regime wendet. Die beiden anderen Finalisten waren zum einen die Studierenden Serbiens und zum anderen Journalistinnen und Journalisten und humanitäre Hilfskräfte in Palästina und allen Konfliktgebieten, vertreten vom Palästinensischen Journalistenverband, dem Roten Halbmond und dem Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten. Seit 1988 ehrt das Parlament mit dem Sacharow-Preis Einzelpersonen und Organisationen, die sich in besonderer Weise für die Menschenrechte und Grundfreiheiten stark machen. Benannt ist die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung nach dem sowjetischen Physiker und Dissidenten Andrei Sacharow.